0: so do mjenšinu popečeće. Dobranje. Matej Dziesvok je přijemný, wšako sem jeho hižo prede připovědživa a on nám přeradži, kterým témam se tu dženca věnujeme. Matej, dobranje.
1: Dobranko vám. Bonjelu, to však je samozřínská redakcia se serbskými modostnými ve Vukraju rozmluvila a jsme vám podcast vůsobania zestajili a vozevili. Dále věnujeme se drastovým bozám, však nitko ve názvíme tun, abo ta tam nás na kus doušu kapu abo bezel treba. Kelko wiede wo narodnych mjenšinach so poprom na serbskich šulach wučuje. O tym poveda pozdźišo Jakub Wołčo, a ja bych nedawno w Serbskim muzeju, tam by dr Robert Lorenz w rzecz zorabistika popuču pozastał, a je tam przedstawił analizu 71 titulnych stronu do toho nastrzenego kalendra moja domizna, a to poladamy potom na niekotre haj stereotypy, kishodža so z analizu učitać, a Filomelos haj tu przygotuje 8 lit, chce menuce do italskie.

Polsce modelki to běchu. Apropos Polska, polske měšće Zabrzez do 100 kilometrů jo wukodnje Wrocławja zetkaja so tukwilu wědomostnicy z polske, němske, české, maďarske na mezinárodnu konferencu o temě menšiny za železnym załyškom, balast abo žovo identity. Če rozdźělne politiske postupowanie komunistickich statu napřečo narodnym menšinam w dobie zimnej wojny. Wjac połyšću! Słyšíte tu pala nás nedom. Wielce.

0: Móžne słowo.
1: A tute słyšiće dźensa wot młodeho Marka Suchija z Rubelčic.
2: Váženi připosłuchaki a připosłuchario serbskeho rozhłosa. Husto dy prašamy so w swojim žiwenju za zmysłom a pytamy stajne za zbožom. Někotry škuli so při tutym pytanju zubi, abo čini to tak zasakle, doniž nie přesvapene. Ach, žiwene je teda tak a tak bezmysła. Všude, gdzieś pytam, nie namakam spelnjenje. A to nie zaleži na nami. Abo tola? Kujždy z nas čvojkou je z prúznotu narodžene. A spytame tutu džiru, napríklad, z pjenezami napelnič, v zmysle, gdyż skunšte viacem zly dostanu, budu zbožony. Pytame všude na sveče za so hodžacim puzlovým džilom za tutu prúznotu. So bychme skunšne zbožony a spokojne vupilneni živi byli. Gdyż nie sú to pjenezy, što mô hevak tutu prúznotu vupilnič, pjelnime mistna naše duše ze svojskými názornjenemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zdržíme. Jeden z puzlov džilov naše duše je bojská lúbošť. Bo pjelni tutu prúznotu v nami, kotruž nemôža žane penezy, žane auto, žaden dom, dy vupilnič. Tujš, pytajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoričela. Přetož praje znáte přísvoje, šluš pyta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak doho, kaž za tým pytaš.
1: Tole praj Marko Suchy z Rubelčic v nadavku a zamovitosti budeskeje vosady. 4,5 menšiny hišče a potom bude 6 Čech.

0: Filomelos. Dodam dejstwa Marmije Drozny.
1: Po takim, ty měniš prostě odličeć. Hač do italské, je? Ja, lube Filomelos, tak cyle daloko přič.
2: Haj, prostě odličeć. Je nazima najjace drozno to činí. A ty, Filomelos, olica raz tež do juha polečíš. S můj šop šerje čavoj. A ja vím, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Netrebam ja vupokaz.
2: Nije, netrebaš.
1: Nešto kjeđi, rumzalju, mumlenju.
2: Nije žaden proviant. Ty namakaš popuču dost.
1: A što je s mojim mechkuškim zaučkom?
2: Ach, s tým nemožeš lečeć. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty sem mučny.
2: No potom pytaš se přitulny blečk a hotovo.
1: Ojej, ach, miž nowy brjuszku kodzi. Myslu si, zo wy, dzieci, mi pobrachujecie.
2: O, Filomeloso, ty tla jeszcze z cała wotleczał nesy.
1: Ja wiem. Okej. Nitko?
2: Nitko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola heva ktež činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha. Juho zapada. Dobry let! Filomeloso, pšin strowy zas!
1: Budou!
2: Na dzieci, nie je náš Filomelos zmužity, je so przewinył, a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z nim je?
1: Ja vece nemůžu.
2: Što? Nedom tu za pěstovanju? Što da máš, pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Nie, nemůžu dále lečeć. Ja dobju doma vostać.
2: Přeco, Vomire. Se je naš rozpěršene, kaj su dzieci rozbudžene, tež dobja před vele ľudžimi basem přednes. Abo tež maja šulske dzieci kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
2: To je normálne.
1: To nepůjde na se preč, abo?
2: Jušak ju. Dobíš je naš dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě.
1: Oh,
2: tamhle vun léčí náš Filomelos. Netko pak mi to tež jace šojedne neje. Ach, Filomeloso.

0: Skupina Jank a Hanka, 7, 9, 8, po napo 7. Zorabistika popuču, tak reka poskit k Serbsko instituta w tutem jubilejnym pecha 70. lecze, a teme fachuču a fachuču su prašane tež nedono Serbske muzeju na zaredovanju Kofi Cioch. Tam je dr. Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiž hižo z leta 1901 postavu kaža, snač pola vás klinka, dež mienujo hesvo Moja domizna, moja domovňa, majna heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strony od spočatka do dženznišeho analyzoval a přitem stereotypy odkryl. Matej Gisvok je se s tem raz zabiral.
1: Hač to dženznišo, nasčenu kalendor Vukadža a je jedna z najúspěšnějších periodiků ľudová nakonistva domovina, kýž skyča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulné strone věnoval. Na fotách je so najhuštíšo krajiny, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka měščanské motivy. V postatých letách běžu například tež ještě národnýny Píka, Liebknechta, Stalina a Lenina zapísané, v 60. a 70. letach sčijovachu tojš do socialistických motivov. Po přeroče su fotografojo potom bole vúmjuske fota krajino a svičatka bieze ľudži vozivili, a hezo su ľudžo vidžeč potom při hajenju na vošku. A v zajšvých 10 letach pokaza kalendar zaso trošku viac odmiene na titulných stronach. Kulturnú krajinu jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatku vujivalo.
1: A lada Jona Retoma z obrazov, kýž je dr. Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaž taká kronika rečí, vo všelakých výdach, napoládach, ale tež vo estetickým a tež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuté v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A kaž je nám dr. Lorenz dženca rozvožil, vopravdže dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čehova.
3: Bische Jahre zajmaue, die ste rozdzieli, w kajkich litach so kajka Thema dominowała, a te obraze k tomu, also za mnie bische to jen Jahre zajmaue przednoszka.
1: A przy tym jest so Helena Palmanua też sama jeszcze raz do zajszłości podała w dopomnienkach na łony kalendar.
3: Myśmy doma w zwyczajnie, gdyśmy ja małka była, ze z moją wółku szła przez wiesku, a te rozdzieliła albo przedawała. Niektóre w obrazie są jara realne byli, jako dziecko są ja to tak a tak kuskina czuła, żadne polityczne wice nie jestem tak jara się obladała, ale te realne drasty, albo w okrajiny, albo zwierzęta, aber stolzstam im nützka bische du bische jara zaimor
1: na internetnej stronie serbske instituta reka tema přednoška protika moja vužica jako przykład serbske sebie stereotypie trošku suche a teoretiske mena za přeušo pisane přednošk
0: Matej Svok by je nedávno Serbskému muzeu, tam by dr. Robert Lorenz rieče zorabistika popuču pozastav a je predstajú analýzu 1 na 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

0: Pošuli nydom na studi abo wukubwanje, na hajto, nie, zaušitkich modostnych, samo zrozumliwe a skiery plan B. Prostcze dleje raz do wukraja hić, a tam si nic jeno ślubić dać, ale też dziewać, żywy być, ludzi zeznać, kulturu a tak dale, to nikoci modost nie činja, kajż czy znać punżelu wyzatkuli słyszeli. To zważa so na taki dyrdom, gdy też holcy. Tak běžte dvě mody žoně punželů s hosčom mistrujem Hanna Nukec z Nuknice.
1: A ve Španské jsem já 5 měsíců do na pomoc živala, a se jako spíne za naroma živa, potom jsem já 1 měsíc do jenž španštinu si naučila. A ve Indonésky jsem já tak jmenované backpacking činila, poté kým se s nakrbetníkem přes Indonésku kusk jezdila a si tu ránu krajinu ubladala.
0: Tež měla Džizvoket z Dobrošic, je si do světa vuličala a to nahaj najprve raz s nikotrými čežemi.
2: Tu popravný plán za mě byše jako operka v Norvíkský dživač, tam bych pon tež jeden měsac od novembra až decembra. Tam pa já se nesem tak s mojím hustým nánom zrozumila, tak se já v prvním týdženu již vypovědžila a potom zastanula a v tutém času jsem znal započnula online za novými alternativami putač a to je mě na jara přečená nímská svojba z Nižozemské na přečo šišva.
0: Što s té modé žoně všetko takhle doživivoje, to můžete si v podcastče naposkač. Po ním vědě taj Franz Richter a Hanna Šmitec, kotrajš nestaj punželu jenož vůsovaně zadkule moderirovavoj, ale tež do světa telefonovavoj. A tak modostnych w Irskie, Ganie, Tanzanii, Islandzkie, abo tež w Chile docpiewoj. Što to je zimane w podcastče a tutun namakač votnětka na ARD Sounds. 7 hodin 16 je.

0: Policja z G.
1: Mies miłorazom a hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdźidłom zubił. Zdrohi zio a potom do šćežora prasnu, dźeča postalitny so zrani a dobyše do koronie, a škoda wučinja 7000 euro. W Budyšinje su zastojnice w utoru popołudniu 37-letno kolesowarja kontrolowali, kiž by po štíborowej droze kolesował, muž miješe nimale 1,5 promilu alkohola wykry, to potom bie ze zjezbu. Mies pondželu a wutoru su nieznači viacore auta w Budyšinje wobškodzili, a to na Hanza Eislerowe a Röskosowej droze při 4 autach skoncwachu wokna a rozkrabachu lak, miecna škoda w Budyšinje 1,4 000 euro, a tež w Radebergu tam bychu mies pondželu a wutoru vandalojo popuču a su doromade 1,4 auto wobškodzili, škoda w Radebergu 5,3 000 euro. A wulka škoda w Biłej Łodze. Tam je so čera w tamnišim rezaku palivo, a to po cym tvarinju zranju so nichtu nie. Škoda wučinja 1 milion euro, a fachoce te môže hakle od pondžele za příčinu vojenja pytač. Tam ma so najprederaz spalený materiál wokvodnič.

0: Filomelos. Dyrdam dejstwa Marmije Drozeny.
1: Po takim, ty měniš prostě odličeť. Hač do italské, je? Ja, lube Filomelos, tak cíle daloko přič.
2: Haj, prostě odličeť. Je na zima, najjace drůzno to činí. A ty, Filomelos, o lice raz tež do juha polečíš. S můj šop šerječavoj, a já vím, co so veselíš.
1: Haj, šun, ale kus ktež nic. Netrebam já upokaz.
2: Nije, netrebaš.
1: Něžto kjeđi, rumzalju, mumlenju.
2: Nije, žaden proviant. Ty namakáš popuču dost.
1: A što je s mojim mechkuškým zaučkom?
2: Ach, s tým nemůžeš léčeť. Vostajun tu.
1: Ale što potom, ty jsem mučný.
2: No potom pýtaš si přítulný blečk a hotovo.
1: Ojej, míž nový brýušku kodí. Myslu si za vy. Děti, mi pobrachujete.
2: Oh, Filomeloso, ty tla ještě z cíla odlečal nese.
1: Já vím. Nitko?
2: Nitko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
2: To ty tola hewa ktyž činíš.
1: No haj, ale ja leču nitko jenož do jednoho smiera.
2: Trichy, stajnje do juha, juho zapada. Dobry let! Filomeloso, přijn strowy zas!
1: Budou!
2: Na dzieci, nie je náš Filomelos zmužity, je so przewinu a leči skončne do italskeje. Ale huj!
1: Ale!
2: Što da z nim je?
1: Ja vece nemůžu.
2: Što? Nedom tu za pěstovanju? Što da máš? Pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ja ne můžu dále léčeť. Ja dobju doma vostať.
2: Přeco, Vomire. Se jenož rozpěšené, kaj su dži rozbudžené, tyž dobja před vele ľudžimi basem přednesť. Abo tyž maja šulske dži kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubené.
2: To je normálne.
1: To ne půjde se preč, abo?
2: Jušak ju, dobíš jenaž dále léčeč. Huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
2: Bože mě.
1: Ach,
2: tamhle vun léčí náš Filomelos. Netko pak mi to tež jace šojedne neje. Ach, Filomeloso.

0: Sorabistika Popuču, tak rika, poskit k Serbsko-Instituta ve jubilejnym peča 70. lieče. A temy fachoču a fachoču su prašane. Tež njedawno Serbske muzeju na zaredowanju Kofej Cioch. Tam je dr. Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendrje, kiž hižo z leta 1951 vukadža. Znač, pola vas, klinka dež menuju hesvo Moja domizna, moja domunja, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strony od spočatka do dženznišeho analyzoval a při tym stereotypy odkryl. Matej Gisvok je so z tute temu raz zabieral.
1: Hač to dženznišo, nasčenovo kalendor Vukadža a je jedna z najvúspěšnejších periodikov ľudová nakonistva domovina, kiž skiča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách je so najhúštišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motívy. V postatých letách viechu napríklad tež ešte národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané. V 60. a 70. letách sčiovachu tojš do socialistických motívov. Popřeroče sú fotografovia potom boli v umyske fota krajinov a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidžeč potom při hajenju na vošku. A v zajšvých 10 letách pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronách. Kulturnú krajinu jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let žesatku vujivalo.
1: A Lada Jona Retoma z obrazu, kiše dr. Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaštaka kronika rči, vo všelakých výdach, na poladách, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A každý nám dr. Lorenz dženca rozvožil, vopravdže dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čehovava.
3: Bische Jahre zajmauer, die ich die Rosjili, wie kaikich litach, so kaika Thema dominowauer, a de Wobrase, ktumu, also samne bische to jen Jahre zajmauer, pschennoschke.
1: A przytem jest so Helena Palmanua też sama jeszcze raz do zajszłości podała w dopomnienkach na łony kalendar.
3: Myśmy doma w zwyczajnie, gdyż moja małka była, ze moją wóku szła przez wiesku, a to rozdzieliła albo przedawała. Niektóre obrazy są jararyjane byli, jako dziecko sam ja tak a tak kuskinak czuła, żadne polityczne wice nie jestem tak jara się obladała, ale te rejane draste, albo wokajne, albo zwierzęta, aber stolztom im Nutzkabische. Du bist ja raus einmal.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rika tema přednoška Protika moja Vužica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretiske měna za přeušo písane přednošk.
0: Mati Gisvok bie nedávno Serbske muzeu, tam bie dr. Robert Lorenz rege zorabistika popuču pozastav a je představ analýzu jena 70 titulnych stronu nasčinového kalendra.

0: Nabožne słowo.
1: Agenca Marko Suchy z Rubelčic.
2: Váženi připosłuchaki a připosłuchario serbskeho rozhłosa. Husto dy prašamy so w swojim žiwenju za zmysłom a pytamy stajne za zbožom. Niektórzy kuli so przy tutym pytaniu zubi, abo čini to tak zasakle, do niž nie přesłapene. Ach, žiwenje je teda tak a tak bez mysła. Všude, gdzieś pytam, nie namakam spelnjenje. A to nie zaleži na nami. Abo tola? Kujždy z nas čvojkou je z prúznotu narodžene. A spytame tutu džiru, napríklad, z pjenezami napelnič, v zmysle, gdyż skonče viacem zdy dostanu, budu zbožony. Pytame šuđe na sveče za se hođacim pozlovim džilom za tutu prúznotu. So bychme skončne zbožoni a spokojne vupjelneni živi byli. Gdyż nie sú to pjenezy, što mô hevak tutu prúznotu vupjelnič, pjelnime mistna naše duše ze svojskimi nazonjenemi a rozeznavame to nedobre od dobreho. A to si zdržíme. Jeden z puzzlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pjelni tutu prúznotu v nami, kotruž nemôža žane pjenezy, žane auto, žaden dom, dy vupjelnič. Tujš, pytajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoričela. Přetož praje znáte přísluho, Šluš pyta, tu namaka. Z toho vúčitam, zo je možno také spelnené namakač, tak doho, kaž za tým pytaš.
1: Praj Marko Suchy z Rubelčic na dauku a zamovitosť či buddhistské, katolské vosady. 4 dođeve Čeche.

0: Aktualny tydźeń demence ma cíl sensibilizować za tožtu chorosć. Gaž přiswojbne su naraz w situaciji se wo dementnego luža staraš, zmienijo se cesto cały svět. Kak zwěsćiš, až ma partner abo partnerku, partnerka nan abo mama demencu? Co su pen prědne kšace a kak přitom ten cele cas moc opruvaš? Gregor Klim jo povedal zjadniju ako ulicujo ve cvojskich nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Veni se znajote južo dvojko, pěš let jo vena oplivała svojogo muža Heinz abo Hünz na serski. Ven jo ve starstvě na demence schorio a Gregor Klim jo Karin zmakao na jeje domacnem dvorje a se z niju do rozkrona dał.
1: Kak jo to se zahopiło, při kotere situaci, abo v kotere momenče, čo bo se ty markovalo, až tam musí něco byš, až musíme to raz testovať. Kak jo to bylo?
2: No ja, to je všetko bylo. Můj člověk je měl jednu firmu v Blidanju v Dešně. A nejo mnoho věcí pšavě živaš. Tokoliv jo mi gronil, ven nie namaká žádný pšavě zahopeng za svoje živo. A tam som se mysliva, also to njamžo ve poradku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom a jo kšil stavnje niži vodpocuš, žož ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo měl južo problémy s orientáciou. To nie som do toho žedne doživiva. A pen sme obi blagojca byli a ja som to nekak všechno rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa abo markovala a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neho se veste, ja dem se jaden termín pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen také bene malcnešlo. A ten neurologe jo teste cenil a drugi raz jo ven pen také gronil, to jo demenca, celé jasné, druge možnosti věci nedajú a pře veľa nemôžeme cíniš. Medikamenty dajú jáno dve rozdělone. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja, a pen sme zase domov išli.
1: Medikamenty sú to nieco přinesli, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogol lepiej spáš v noci. To je také celé vážne bol za mňa. Dokoliv až také nemírny lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo měl taký bewegungsdrang ce vyžijen, to je echt napínajúce. Dokoliv až musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ihr tebe juschisch die znau, also nichts tak, als wenn ihr sabeuch to, wenn ihr alle to ja napschau du denn dieses Kurzzeitgedächtnis, ag ihr tam potrifft ja, aber kak ihr to beruhr.
2: Na sacho penko, ja, na kuschte pat, ja, schickne, hüsch die znau, teke te bratscho, ako te so pschischli na ogled a tak dali, aber druge luge, ja, se pschätze wjasselio, kasch ja ogled mio, a ja teke sejetze wöstau, a pschisswuchau, a jo také opýtal něco ulicováš a tak dále. To jo jo mu spodobal. Ale když jo on ze mnou sám byl ho, jo to bene šiško byl. Dokoliv jo tak neměrně pen kůžde žen byl. Kůžde žen. Až to nekak žasaších. Do toho nejo žádně kšiho spáš. A to jo bene napínajúce za přísvojšpne.
1: Ale jak ty to se na koncu také utrává, co je tebě přitom žážovo, nic, nevím, zase blouváš.
2: No ja, to nie je ľažko. Also, ja som mýval južo moje cvíblúvanie, liec ja som to všetko pšavie cenival, liec som z čapna dosť Dokolaž ja na koncu ja nisom žedne votekrona od njogo dostava lecjo von mucne, abo co niži hin, abo co ven, a pičku se pogibovaš. Ja, ja ne vem, also to je juž bene šiško, ali ja som to irgendvi doch zmestrovava, ali som sobu dostava až naš syn, velgin, šerpil dla togo. To je za mňa také šiško bol.
1: Co je jomu pomagalo?
2: No ja tam a sem pičku ogled, ven ju také cestči na drugom boce bol, pla mojega nana a kuštu sobotu, jo kšiu také na Kenie rytovaš. A to sme irgendvi cenili. Moja žuka je opäť pomagala a ja.
1: Momente nama kaš, až ten svet jo v rechu na koncu, ne?
2: Ja.
1: Co sú za tebe také momenty byli v tom času? Dajú také také?
2: Kaž som v zagrože duce bylo. A tam som mogla pičku ceniš. Ale to je napšal do šiešky cas.
1: Kaká vesoba je tvoj hinspo?
2: Ja, jan bene luštne cvoviek. Kenš ja rád ze mnú také rejoval. Ja, přeci přijazne. Ja přeci také na drugich svyšal a je opytal, šo rozmýš a jano to nejlepšie kšil za všetkých, vesemne za familiu. Ja drugim také veľa pomagal a ja, eben jan ľubý človek.
0: Z Karin Čukovejo, jo Gregor Klim byl v rozkronje vo jeje muža, kenž jo v starstvie s chorio na demence. Jo to za vás zajímna téma, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svyšaš, kak druge sú doživili demencu. Dlejša verzia toho rozkrona namaka jošo na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.

0: RBB. Serbski program.
1: Serbski program.
0: Tema.
2: No, Marku Joschotter teke jużo, zajčne luft wodu jo zimni. Taka fryšna mokšota laže venjom. Bome su pak hršči zelene. Gledame na kalendar, mame jużo na zimu. Come ve usčevanju ninto to čochu vesvišiš. Spivajuce a klincece zahopjenk na zimu zaznejo ninto ze serskimi gvosami a anekdotami. Anja Kochoč švarcova pšelzejo. Wiele wjasela.
3: Po kalendarju chopi se na zima. Togodla buža se naša přiduca pogožinka v nazim skulavnu staraš. Za našich predonikov v tých sach jo v nazim je vážne bylo se na zimu přigetovaš. Togroni tež nije musí dochovane byš kulky a hrepa, aby lůže a dobytk caroby dostčmili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se getovali a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogła přiš. Te svěženje su se přigetovali. Tak zjužo uši 100,700 let na Michała, to je ten živiš a 20. september, abo na prednje neželi v oktobru v tých křesťanských gmejnach žnjune svěženje sveše. Tam se te hotarje pyšnje ze spolnimi pohadami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie, až teke šake kjali že dajo, ako maju ze žnjami cuniš, a vrju ve cerkvjach spivane. Ninto zaklince nazemski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

Budyšinske kwintetowe spiwarje a Moravske gerce ze Brna. Na zimje su teke kermuše, hündži gronje tek kjermuše. Kermuše abo kjermuše maju něco cynuš ze vesvěšením cerkvjo, což je jeden nabožninský svěžin, znaty juž z casa Srěžověka. Žins ni ten cerkvine charakter kermušu věc poznaš, dla toho, až se tam rejujo, spiva a pijo a žrejo a šak druge necerkvinske götujo. Za serskich burow su kermuše přece oblubowane svěženje byli. Pozdniach su byli znata a svěžbne na kermušu přosane. W šakich vesadach su teke ušti namše, žož se namšarje bogoju za dare žikuju. W katolskich regionach Łužycy chojže młode luže, tak jo we sušecach a rożenče, do susednije se a přose tam vo tykajnc, mogi raz teke vo jišnicu a vino. Domowinska kupka w mieście Choszobusu jo nowe świeżyn inicjowała. Kermusza skuseniu piaceniu. Nint prezentiruje się nam serski ludowy ensemble z kermuszku. Potem spiewate Bernhard a Peter Cysz, żyncja kermusza, a grajo czeski orkester Szohajka. Komponist jo Jan Cysz, na tekst Jana Wonaria. A pan spiewa Monika Kleset Kiarmuszny dom Zygberta Hempela na tekst Wernera Myszkanka.

Kaž Bože mje taški, kši je dhávaš, sme runo smyšali. Jo, šegajúce guse a žoravy obražijo nam nento nejrednejše spektakl na nebju. To su byli spivy a anekdoty k zachopienkoju názymy z Anju Kocholc-Švarcoveje při mikrofonie. Usčevanje z našego archiva, čo smyšali. Aho, smyšišo nento spivaku Janu Winklerojc.